0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Váš pes púšťa dláke.
2: Váš partner pa izgovore.
1: Robotský sesálnik Roborock. Pobere oboje.
2: Večná Roborock Picasso.

0: Olitie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Olitie, mám rád, keď se vozím s bicyklom.
1: Radio 1.